významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 27. září. Tento den roku 1924 se v Náchodě narodil spisovatel a překladatel Josef Škvorecký. Roku 1947 přišel na svět americký zpěvák a herec Meat Loaf. Roku 1910 proběhl první testovací let dvoumotorového letadla. Ročník 1967 je britský zpěvák Brett Anderson, člen kdysi populárních Suede. Roku 1963 se narodila česká herečka Ivana Chýlková. O 3 roky starší je český rocker David Koller, známý hlavně ze svého účinkování ve skupině Lucie. Psal se rok 1986, když při havárii autobusu ve Švédsku zemřel baskytarista skupiny Metallica Cliff Burton. O 2 roky dříve se ve stejný den narodila kanadská zpěvačka Avril Lavigne. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

0: 102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Relax. Relax Radio. Relax Radio.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě poslouchá.

0: a i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Relax Radio. Relax Radio.
2: Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Nejlepší rádio ve vašem městě.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinu.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Madonna a Kylie Minogue, Love Sensation.
1: Relaxáda, to je 10 největších hitů Relax Rádia.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
3: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90 a trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
5: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.

Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 27. září. Tento den roku 1924 se v Náchodě narodil spisovatel a překladatel Josef Škvorecký. Roku 1947 přišel na svět americký zpěvák a herec Meat Loaf. Roku 1910 proběhl první testovací let dvoumotorového letadla. Ročník 1967 je britský zpěvák Brett Anderson, člen kdysi populárních Suede. Roku 1963 se narodila česká herečka Ivana Chýlková. O 3 roky starší je český rocker David Koller, známý hlavně ze svého účinkování ve skupině Lucie. Psal se rok 1986, když při havárii autobusu ve Švédsku zemřel baskytarista skupiny Metallica Cliff Burton. O 2 roky dříve se ve stejný den narodila kanadská zpěvačka Avril Lavigne. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy zavináč radio.relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio.

devadesátky v 9 na Relaxu. 90. léta na Relaxu.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Autobond otevírá nový autobazar na Kladně. U nás auto prodáš a prověřené koupíš. Protiúčet je samozřejmostí. Pomůžeme při výběru a financování. Jsme zkušená firma a víme, jak na to. Autobond, Unhošská Kladno. Autobazar s prověřenými auty a garancí silné značky.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkaps Ledomičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun.

0: Je 10 hodin, máme neděli 27. září.
1: Relax Radio.
0: Dnes bude polojasno až oblačno, během dne bude v oblačnosti ubývat až do úplného vyjasnění. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 a až 23 stupni Celsia. Krásné dobré dopoledne všem na vlnách Relax Rádia. Startujeme nedělní vysílání a nejsme na to sami. Čekají nás jména jako U2, John Legend, Wrecking Ball Man a spousta dalších, tak buďte přitom s námi. A jestli třeba máte delší dobu někoho rádi, ale bojíte se jim to nějak říct, tak Mabel pro vás má radu, jak jim to dát.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: Pozor všem řidičům na pražském okruhu okolo 17. kilometru ve směru narození. Na čtyřech úsecích okolo toho 17. kilometru tady probíhá usazování nosníku mostu a tvoří se nám kolony už od 14. kilometru. Celá tahle akce by měla trvat do dnešní 12. hodiny a probíhá pod dohledem policie. Tak pevné nervy a šťastnou cestu!

0: Mám tu pro vás pozvánku na zítřek, který na pondělí 28. září, a to do Budče u Zákolan, kde se od 10 hodin do 18 hodin bude konat, nebo budou konat svatováclavské slavnosti. Těšit se můžete na několik divadelních a hudebních představení, vystoupení šermířů, sokolníků, ukázky dobových řemesel, rukodělné dílničky a chybět nebude ani průvod přímo se svatým Václavem. Jako další pozvánku tu mám už třetí charitativní koncert pod záštitou denního stacionáře Druhý život, který se bude konat v pátek 2. října od 18 hodin v kině Sokol Kladno. Těšit se můžete na Marka Černocha, Gábinu Goldovou, Fandu Čermáka a Kateřinu Ševidovou.
1: Sportovní tip relaxu.
0: A samozřejmě tu mám ještě pozvánku na dnešní hokej. Rytíři Kladno proti HC Olomouc dnes od 16 hodin na kladenském zimním stadionu. Tak budeme držet klukům palce.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pozor na D5 na 18. kilometru ve směru na Prahu. Máme tady hlášené porouchané vozidlo, tak počítejte s možným zdržením. A pozor v Praze na Pražském okruhu okolo 17. kilometru ve směru na Ruzyni. Probíhá tady usazování nosníků mostu. Celou akci řídí policie České republiky. Tak pevné nervy a šťastnou cestu!
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: dnem české státnosti, který je spojený se nebo s osobou svatého Václava, a my se vás dnes ptáme na našem Facebooku Relax Radio, komu byste vy ve vašem okolí dali svatozář, kdo si to opravdu zaslouží, že si prostě řeknete, tyjo, ten by měl mít svatozář, nebo ta by měla mít svatozář. Napište nám na náš Facebook Relax Radio dolů do komentářů nebo na telefonní číslo 606 736 736, kdo si podle vás ve vašem okolí opravdu zaslouží svatozář.
1: www.radio-relax.cz. Jsme všude s tebou.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: relax, máme 10 hodin 53 minut, blíží se nám pomalu, ale jistě 11. hodina, kde si řekneme něco bližšího o počasí, ale ještě předtím Hey Hello, Peter Elias a Chejun Wu.
1: Víkendový relax.

0: No.
1: Je 11 hodin.
2: Relax Radio. Počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno, během dne bude oblačnosti ubývat až do úplného vyjasnění. Dnešní nejvyšší teploty se budou pohybovat v rozmezí od 20 do 23 stupňů Celsia. Krásné dopoledne všem relaxákům a relaxačkám, ať si užíváte prodloužené volno kdekoliv.

Pár dní zpátky to bylo 35 let, co bouchlo album skupiny Nirvana s názvem Nevermind. Nevermind patří mezi nejvýraznější nahrávky rockové historie. No a ono není divu, protože vydání tohle alba znamenalo zlom nejenom pro kapelu Nirvana, ale pro celosvětovou hudební scénu. No, a my si tak z nostalgie pojďme udělat výlet do těch devadesátek, ale tentokrát ne za skupinou Nirvana, ale za skupinou Rembrandts, kteří nahrávali třeba znělku do seriálu Přátelé, tentokrát ale písnička Just the way it is, baby.

10 řad, legendární seriál, přátelé, který ovlivnil hned několik generací diváků po celém světě. Čeští diváci ho zažili už v roce 1997 a 10. řada skončila v roce 2004. Já jsem měl možnost se minulý týden potkat s dabérem jedné z postav, a to konkrétně spodobnitele české verze Rose s Danielem Rosem. To je hezký jeho příjmení Rose a postava se jmenuje Ross. A já jsem se optal, jak na tohle to vzpomíná, na to období, když museli dabovat ty přátelé, jak na to vzpomíná, tak on říkal, že to bylo opravdu úžasný. A což už se teďka kvůli umělé inteligenci moc nedaří, ale že tehdy v těch 90. to byla neuvěřitelná sranda. No a mě zajímá, jak vzpomínáte na tenhle seriál vy. Taky jste si tím prošli obdobím přátel, nebo ne? Já osobně ano a jsem za to rád.

Gang na vlnách Radia Relax, máme přesně 11 hodin a 30 minut, 11:30, blíží se nám pomalu čas oběda a když se koukám teďka, jak je to s teplotama na našem území, tak většinou teploměry ukazují okolo 20 stupňů Celsia, ale třeba zítra v ranních hodinách se budeme pohybovat mezi 5 až 9 stupni Celsia, to už je tak akorát na nějaké nachlazení nebo nedej bože chřipku. No, jak ale tady tomu předejít, jak si posílit vlastně imunitu, tak číslem jedna je samozřejmě zdravá strava, jíst hodně čerstvého ovoce, zejména citrusu, zeleniny.

0: ořechů a kvašených potravin, nebo třeba hodně spousta lidí v mém okolí tak zkouší kombuču. Samozřejmě důležité je také doplňovat vitamíny a minerály, což vám poradí určitě všude v lékárně. Vitamin C, vitamin D, který je zapotřebí hlavně v zimě, takové umělé sluníčko a samozřejmě zinek, který podporuje tvorbu a ochranu imunitních buněk. Potom všech, jak se říká, láska začíná v žaludku a může pokračovat ještě dále. Náš střevní mikrobiom, tak on tvoří velkou část obrany schopnosti těla a můžou nám na něj pomoct třeba probiotika. A samozřejmě nejdůležitější tak je spánek a odpočinek. Musíme zkrátka odpočívat, dostatečně se regenerovat a pokud možno nějak omezit stres. Takže takhle, jak předejít nějakým chřipkám, nemocem a posílit imunitu. No a my pokračujeme teďka zpět k muzice.
1: Víkendový relax.

0: 11 hodin 40 minut, ladíte Radio Relax. Zítra nás čeká Den české státnosti, který je spojený s osobou svatého Václava. A my se vás dnes ptáme na našem Facebooku Relax Radio, komu byste vy ve vašem okolí dali svatozář. Poklupte se nám na Facebook dolů do komentářů nebo na telefonní číslo na SMS bránu 606 736 736. Komu byste vy ve svém okolí dali svatozář? Kdo si to podle vás skutečně zaslouží?
1: Největší hity Relax Radio.

0: Novopečená maminka Lady Gaga na vlnách Rádia Relax. Máme 11 hodin a 49 minut a za chvíli nás čekají zprávy o počasí. Povíme si něco o teplotách, co nás čeká, co nás nemine, ale ještě předtím Reddy Kirken a Donna Summer.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Autobond otevírá nový autobazar na Kladně. U nás auto prodáš a prověřené koupíš. Protiúčet je samozřejmostí. Pomůžeme při výběru a financování. Jsme zkušená firma a víme, jak na to. Autobond, Unhošská Kladno. Autobazar s prověřenými auty a garancí silné značky.
1: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Je 12 hodin, máme neděli 27. září.
1: Relax Radio.
0: Dnes bude polojasno až jasno, během dne bude oblačnosti ubývat až do úplného vyjasnění. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 a 23 stupni, potom v noci se pak teploty sníží na 7 až 10 stupňů Celsia a zítra ráno můžou teploty klesnout až k 5 stupňům Celsia, tak pozor na to! Krásné poledne všem na vlnách Relax Rádia, máme čas oběda a jestli se zrovna teď chystáte na něco dobrého, přejeme samozřejmě dobrou chuť a rovnou vám nabídnu i naše polední menu, kde se můžete těšit třeba na Ale Farben, Green Day, Sabrinu Carpenter, ale taky třeba na Enrique Iglesiase.

0: Ladíte Relax Radio, dnešek je ve znamení Mezinárodního dne cestovního ruchu, tak doufám, že si prodloužené volno náležitě užíváte a třeba oslavujete i tancem. A tančit nebo tančíme se ve španělštině řekne bailamos a o tom nám právě zaspívá Enrique Iglesias právě teď.
1: Relax, největší hity.

0: výročí pro dnešní den. Dnes je 27. září. Tento den roku 1924 se v Náchodě narodil spisovatel a překladatel Josef Škvorecký. Roku 1947 přišel na svět americký zpěvák a herec Meat Loaf. Roku 1910 proběhl první testovací let dvoumotorového letadla. Ročník 1967 je britský zpěvák Brett Anderson, člen kdysi populárních Suede. Roku 1963 se narodila česká herečka Ivana Chýlková. O 3 roky starší je český rocker David Koller, známý hlavně ze svého účinkování ve skupině Lucie. Psal se rok 1986, když při havárii autobusu ve Švédsku zemřel baskytarista skupiny Metallica Cliff Burton. O 2 roky dříve se ve stejný den narodila kanadská zpěvačka Avril Lavigne.
1: Relax Radio. Relax. Relax Radio.
2: Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pozor všem řidičům v Praze, v centru, v ulici Opletalova máme srážku cyklisty a osobního automobilu, tak tudy projíždějte se zvýšenou opatrností a v Praze zůstáváme a tentokrát se přesuneme do ulice U Slavie, kde jsou sražená dvě osobní auta. Na místě už probíhá vyšetřování, tak tudy projíždějte také se zvýšenou opatrností a šťastnou cestu.

všechny velké řetězce a supermarkety zavřeno. Jedná se o supermarkety třeba na Albert, Billa, Kaufland, Lidl, Penny Market, Tesco nebo Globus. Pak se jedná také o velká nákupní centra a obchody nad 200 metrů čtverečních, tedy většinou prodejny s oblečením, s elektronikou,

0: elektronikou, nábytkem a také velké drogerie. Ale kde můžeme nakoupit, tak jsou jednoznačně malé prodejny s rozlohou do 200 metrů čtverečních, tedy nějaké večerky, lokální potraviny, menší prodejny typu Žabka nebo třeba Bila Express, čerpací stanice, obchody na nádražích a na letištích, lékárny a prodejny ve zdravotnických zařízeních. A pokud jste třeba si nestihli nebo víte, že si nestihnete nakoupit jídlo a potřebujete do supermarketu zítra, tak mám tady doporučení na online supermarkety, třeba služby jako je Rohlík.cz nebo Košík.cz, které fungují i o státní svátky. Tak pozor na to a my teďka se vracíme zpátky k muzice. Sabrina Carpenter právě teď.
1: Víkendový relax. Relax Radio.

0: Kylie Minogue, australská ikona na rádiu Relax. Kylie Minogue má přezdívku jakožto nejvýdělečnější australská zpěvačka, tak si ji přezdívá princezna popu. Myslím si, že by seděla do rodiny spolu s Michaelem Jacksonem a Michael Jackson by byl opravdu na ní pyšný. Kylie Minogue není jenom zpěvačka, je to také poměrně známá herečka, která aktuálně žije v Londýně. No a my si pojďme udělat výlet do 90. Ice MC na vlnách Rádia Relax právě teď.
1: Relax Radio. Největší hity 90. let.

0: Zítra nás čeká den české státnosti, který je spojený se jménem nebo s osobou svatého Václava a my se vás dnes ptáme na našem Facebooku Relax Radio, komu byste vy ve vašem okolí dali nejraději svatozář. Poklupte se nám na náš Facebook Relax Radio dolů do komentářů nebo na telefonní číslo 606 736 736. Komu byste dali ve svém okolí svatozář?
1: Relax Radio. Víkendový relax.

0: Relax Radio. Relax Radio.
1: Vzal si dva lízenky, dvě hypotéky. Měl z toho nervy, tak začal brát léky. Do toho nějaký

0: Je 13 hodin.
1: Relax Radio.
0: Dnes bude polojasno až jasno, během dne se bude oblačnost ubývat až do úplného vyjasnění. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 a 23 stupni Celsia, v noci pak mezi 7 až 10 stupni Celsia a zítra ráno se můžou klesnout teploty až k 5 stupňům Celsia. Tak pozor na to! Krásné odpoledne všem na vlnách Relax Radia. Otevíráme dnešní 13. hodinu a nejsme na to sami. Těšit se můžete třeba na Johna Newmana, Jelena, Justina Biebera a taky si uděláme výlet do 90. za Tarlisou. Take

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pozor na kladně všem řidičům v ulici Generála Klapálka. Je tady nehoda dvou osobních aut a počítejte tady se zdržením. Policie řídí dopravu Kyvadlově, tak nohu z plynu a šťastnou cestu.
0: Relax Radio. Kladno. 92,3 FM. 92,3 FM.

0: relaxu. Relaxu.
1: Mám tu pro vás pozvánku na zítřek, který na pondělí 28. září a to do Budče u Zákolan, kde od 10 hodin do 18 hodin budou probíhat svatovaclavské slavnosti. Těšit se můžete na několik divadelních a hudebních představení, šermířské vystoupení, sokolníky, ukázky dobových řemesel, rukodělné dílničky a chybět nebude ani průvod přímo se svatým Václavem. Jako další pozvánku tu mám už třetí charitativní koncert pod záštitou denního stacionáře Druhý život, který se bude konat v pátek 2. října od 18 hodin v kině Sokol na Kladně. Těšit se můžete na Marka Černocha, Gábinu Goldovou, Fandu Čermáka a Kateřinu Ševidovou.
0: Sportovní tip relaxu.
1: A samozřejmě tu mám ještě pozvánku na dnešní hokej Rytíři Kladno proti HC Olomouc dnes od 16 hodin na kladenském zimním stadionu. Tak držíme klub.

0: kilo za 59,90 a jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
1: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
2: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, Dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90 až do 29. září. Kaufland.

0: Dnes máme neděli 27. září a to znamená, že sláví samozřejmě narozeniny spousta a spousta lidí, ale jedním z dnešních oslavenců tak je hudebník, zpěvák, skladatel, hudební producent David Koller, bývalý spoluzakladatel kapely Lucie. David Koller dneska slaví 66 let a kromě účinkování v kapele Lucie, tak účinkoval také s Pusou, Jasnou Pákou, Blue Effect nebo s kapelou Color Band. Samozřejmě má zapsáno v životopise, může si dát do životopisu, že spolupracoval třeba i s Leškem Sevelkou, Pražským výběrem a spoustou dalších slavných hudebních jmen, takže samozřejmě přejeme Davidovi všechno nejlepší a musíme si zkrátka dát něco od té Lucie.
1: Relax Radio. Víkendový relax.
2: Ahoj, tady David Koller, zdravím posluchače Rádia Relax.

0: Kdo by si podle vás ve vašem okolí zasloužil svatozář? Na to se vás dneska ptáme na našem Facebooku Relax Radio a na telefonním čísle 606 736 736. No a vy nám odpovídáte, píše nám posluchačka Ilona, která by určitě svatozář dala své mamince a vůbec všem maminkám, které milují svoje děti. Posluchač Václav, tak ten by dal svatozář zase svému pejskovi Azorovi. No a píše nám posluchačka Michaela, tak ta by jednak svatozář dala sobě jakožto mamince a píše ještě plus cca 80% všech maminek puberťáků. Holky, vy víte, o čem mluvím. No, já si myslím, že moje maminka by s tebou souhlasila taky, když jsem byl puberťák, tak to se mnou určitě nebylo lehký a myslím si, že s tebou budou souhlasit i všechny maminky puberťáků. No a jak to máte vy? Komu byste ve svém okolí dali svatozář? Poklupte se nám na náš Facebook Relax Radio dolů do komentářů nebo na telefonní číslo 606 736 736.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 13 hodin 51 minut ladíte Radio Relax. Máme neděli 27. září a to znamená, že dneska slaví svátek všichni Jonášové, tak přejeme všechno nejlepší. Jonáš je mužské křestní jméno hebrejského původu, které nese význam holubice. Tohle jméno bylo převzato přes řeckou podobu jména Jonas a existuje taková zajímavost, a protože v Litvě nebo v litevském jazyce, v litevštině existuje jméno Jonas, které je variantou jména Jan. Takže ještě jednou všem Jonášům přejeme všechno nejlepší a posíláme písničku.
1: Víkendový relax. Relax Radio.

0: Je 14 hodin.
1: Relax Radio.
0: Dnes bude polojasno až jasno, během dne bude oblačnosti ubývat až do úplného vyjasnění. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 až 23 stupni Celsia, v noci pak mezi 7 až 10 stupni Celsia a zítra ráno můžou teploty klesnout až k 5 stupňům Celsia, tak pozor na to! Krásné sluníčkové odpoledne všem na vlnách Relax Radia. Můj čas tady za mikrofonem se už naplnil a od 15 hodin se můžete těšit na nedělní siestu s Terkou Bělohradskou. Nicméně, než se rozloučím úplně, tak tu mám ještě jednu zprávu od Hanky, která nám odpovídá na náš dotaz, komu byste dali ve svém okolí svatozář. Krásný sluní den všem přeji. Já bych dala svatozář mému 80-letému tatínkovi za to, jak umí dát najevo, jak má rád a pomáhá nám a lidem okolo sebe. Děkuji, Hanka. Hanko, zdravíme tebe i tatínka. Vidím, že tatínek je takovým sluníčkem pro tebe, ale nejenom pro tebe, i pro lidi ve tvém okolí, tak já vám přeju, aby vám to takhle vydrželo co nejdýl. Konec konců o sluníčku, které teďka krásně svítí do oken studia, bude zpívat v téhle hodině i Debbie.

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
5: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.

0: Máme nedělní odpoledne, vy posloucháte Radio Relax, od mikrofonu vás zdraví Terka, no a právě teď máme 15 hodin a jednu minutku k tomu.
1: Relax Radio.
0: Já doufám, že si užíváte tenhle parádní víkend, protože počasí nám vyloženě přeje. Jestli zrovna sedíte třeba na zahrádce, tak mi určitě dáte za pravdu, že je venku prostě nádherně. Zbytek dnešního dne bude polojasný až skoro jasný, teploty se šplhají na nějakých 23 stupňů. Večer bude úplně jasný, ale chladnější, teploty spadnou na 10 až 7 stupňů Celsia a hlavně se ojediněle začnou tvořit mlhy. Zítřejší svatováclavský den bude jako ze žurnálu. Očekáváme jasno, slunečno a odpoledne naměříme parádních 21 až 24 stupňů. Podzim teda už zaklepal na dveře, ale zdá se, že my mu je ještě neotvíráme. Co ale otvíráme, je nedělní siesta s Terkou a my se dnes podíváme na to, jak si užíváte neděli, když v pondělí nemusíte do práce. Kladenští hokejoví fanouškové budou ale také určitě s napětím očekávat, co se dnes bude dít na domácím zápase s Olomoucí, no a my budeme u toho, takže zůstaňte s relaxem, protože nás v následujících 3 hodinách čeká nálož parádní muziky hned mezi 3. a 4. hodinou. To bude třeba Marek Ztracený. A určitě to nebude zlý, bude to bezvadný, protože tady je i další skvělá muzika, třeba George Michael, Black Eyed Peas, nebo BB Rexa a Robin Schulz. Tak zůstaňte s relaxem.
1: Relax Radio. Tereza Bělohradská. Tereza Bělohradská. Relax. Relax Radio.

0: Posloucháte Radio Relax a tohle byla naše žhavá novinka v našem playlistu Madden and Anderson featuring Glorious Release a jejich pecka. Nezapomeňte, že pro tuhle novinku můžete hlasovat v naší relaxádě na webu www.radio-relax.cz. Posloucháte dnes nedělní siestu s Terkou a já se vás ptám, jak si užíváte neděli, když víte, že zítra nemusíte do práce. Pro mě osobně je to taková druhá sobota, myslím si, že by takhle měl vypadat každý víkend. Jak to vidíte vy? Napište mi k nám do story SMS-ku nebo třeba na WhatsApp na naše telefonní číslo 606 736 736. A teď už je před námi pořádná party nálož. Startují do Black Eyed Peas, Shakira a David Guetta a tohle je jejich písnička Don't You Worry. Posloucháte Radio Relax a zůstaňte tak dále s námi.
1: Relax Radio. Nedělní siesta s Terkou.

Tohle byl George Michael a jeho The Stranger Things 97. George téhle písnice zpívá o tom, jak zvláštní občas naše lidská mysl, když v noci nemůžeme spát, no a pořád nad něčím přemýšlíme. Asi se to občas děje každému z nás. Jak tyhle ty myšlenky v noci vypudit, tak to si řekneme během dnešního odpoledne. Tahle původně pomalá balada dostala v Přebylou z roku 97 nový taneční náboj, to slyšíme. No a od Michaela se rovnou přesouváme k Markovi. Teď totiž přichází na scénu slibovaný Marek Ztracený a písnička, ve které nám zaspívá o tom, jak je to zlý, když někdo nemá to, co si nejvíc přeje. Možná i to může být důvodem našeho nočního přemýšlení. Posloucháte Radio Relax a tady je Marek Ztracený. Nejvíc.

0: Autobond otevírá nový autobazar na Kladně. U nás auto prodáš a prověřené koupíš. Protiúčet je samozřejmostí. Pomůžeme při výběru a financování. Jsme zkušená firma a víme, jak na to. Autobond, Unhošská Kladno. Autobazar s prověřenými auty a garancí silné značky.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
3: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16. 9.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pokud míříte z Kladenska na Prahu nebo jedete třeba po pražském okruhu, tak zbystřete, máme pro vás informace ohledně trasy z Modletic do Ruzyně. Na 16. kilometru tam probíhají práce na silnici, dělníci tam usazují mostní nosníky. Provoz je tedy v obou směrech stažený do jednoho jediného pruhu a už se tam tvoří kolony, tak s tím raději počítejte. Na místě na všechno dohlíží policejní hlídka. Pokud jedete po D8, tak kousek za Prahou směrem na sever leží na vozovce velký igelit, tak kolem něj projďte se zvýšenou opatrností. No a nakonec dvě rány přímo v Praze v Jeremiášově ulici ve Strůlkách se srazila dvě osobní auta a projedete tam jenom hodně opatrně. A podobná situace je v samotném centru Prahy na náměstí a na placha u Rudolfína, kde se srazila dvě osobní auta s motorkou. Na obou místech se tvoří lehké zácpy.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.
1: No a na stejné telefonní číslo můžete psát, jak trávíte neděli, když zítra máme volno.

0: Miles Smith, nice to meet you. Krásné nedělní odpoledne, posloucháte Radio Relax, tedy to nejlepší rádio ve vašem městě. Od mikrofonu vás v naší nedělní siestě zdraví Terka. Máme přesně 15 hodin 39 minut a já jsem trochu listovala historii, čím je vlastně 27. září výjimečné. Takže přesně v tenhle den v roce 1939 vstál v nahrávacím studiu Oldřich Nový a na mikrofon poprvé naspíval hit Jen pro ten dnešní den stojí za to žít. Píseň z filmu Kristián se stala šlágrem a já myslím, že to moudro platí pořád, zvlášť dneska, když máme prodloužený víkend. Dnešní datum má ale i svou temnou stranu. V roce 49 byla ve své kanceláři zatčena Milada Horáková, ta statečná žena, kterou totalitní režim nikdy nezlomil. No a když člověk listuje takovým příběhy, tak si uvědomí, jaké máme vlastně velké štěstí, že můžeme svobodně dělat a říkat prakticky cokoliv a všechny ty naše malé každodenní starosti jsou vlastně opravdu úplně malé. Pojďme proto dnešní neděli zpestřit další písničkou. Čeká nás Sadel, Oh My God. No a potom naše kalendárium relaxácké, kde se dozvíte další zajímavosti o dnešním dni. Tak zůstaňte s relaxem.
1: Nedělní siesta s Terkou.

Události a výročí pro dnešní den. Dnes je 27. září. Tento den roku 1924 se v Náchodě narodil spisovatel a překladatel Josef Škvorecký. Roku 1947 přišel na svět americký zpěvák a herec Meatloaf. Roku 1910 proběhl první testovací let dvoumotorového letadla. Ročník 1967 je britský zpěvák Brett Anderson, člen kdysi populárních Suede. Roku 1963 se narodila česká herečka Ivana Chýlková. O 3 roky starší je český rocker David Koller, známý hlavně ze svého účinkování ve skupině Lucie. Psal se rok 1986, když při havárii autobusu ve Švédsku zemřel baskytarista skupiny Metallica Cliff Burton. O 2 roky dříve se ve stejný den narodila kanadská zpěvačka Avril Lavigne.

0: To byl talentovaný Mackenzie McKay a jeho pecka Duke's Head, v překladu tedy Vévodova hlava, což je název pro typickou britskou hospůdku, kde Mackenzie jako kluk sedával s partou. Zpívá tam o nostalgii, o tom, jak v noci vlastně nemůže spát, protože vzpomíná na staré, dobré časy. No a to nás přivádí k tomu, co jsem slibovala. Mám pro vás první rady odborníků, co dělat, když v noci přesně kvůli takovému přemýšlení nemůžete zabrat. Tak za prvé, dostaňte to z hlavy na papír. Pokud vám tedy v noci rotují v hlavě starosti nebo nějaké úkoly, rozsvěťte si malé světlo, napište si je na papír, nebo třeba při nejhorším do mobilu. Mozek uvidí, že je to černé na bílém, uklidní se a vy můžete spát. No a za druhé, cvičte s dechem. Zkuste schválně prodloužit výdech. Ten totiž okamžitě posílá tělu signál, že jste v bezpečí a v klidu a zase můžete snad líp spát. Další dva triky prozradím během dnešní nedělní siesty a teď už další písnička Weekend. Zůstaňte s relaxem.
1: Největší hity Relax Radio.

0: Relax Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
2: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy @radio.relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.

0: Máme tu nedělní odpoledne, vy posloucháte Radio Relax a máme právě teď přesně 16 hodin.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Od mikrofonu vás zdraví Terka, já doufám, že si užíváte tenhle parádní víkend, protože počasí nám vyloženě přeje. Pokud jste dnes vytáhli paty z domova, tak mi dáte zapravdu, že je venku prostě nádherně. Zbytek dnešního dne bude polojasný až skoro jasný s teplotami kolem 21 stupňů. Večer bude úplně jasný, ale chladnější. Teploty spadnou na 10 až 7 stupňů a ojediněle se začnou tvořit také mlhy. Zítřejší svatováclavský den bude jako ze žurnálu. Očekáváme jasno, slunečno a odpoledne naměříme parádních 21 až 24 stupňů Celsia. Zdá se, že podzim nám už kalendářově zaklepal na dveře, ale my mu ještě úplně nechceme otevřít. Posloucháte nedělní siestu s Terkou a my si dnes povídáme o tom, jak na noční nespavost, když se vám hlavou honí zrovna něco, co tam prostě nechcete, nebo také o tom, jak si užíváte neděli, když v pondělí nemusíte do práce. Před pár vteřinami navíc začal hokejový zápas kladenských rytířů s Olomoucí a my budeme u toho také, takže vám s námi rozhodně nic neuteče. Zůstaňte s relaxem, protože nás v následujících 2 hodinách čeká nálož parádní muziky. Hned mezi 4. a 5. hodinou to bude třeba kapela Mandraže. Jo, zahrajeme si tuhletu romantiku Šrouby a Matice. No a teď už před námi další písničky, tak zůstaňte s námi.
1: Relax Radio. Tereza Bělohradská. Tereza Bělohradská. Relax.
2: Relax Radio.

0: One Direction a jejich Perfect z alba posledního pátého Made in Dame z roku 2015. Taková jako neúplně romantika. Možná nikdy nebudu tvůj rytíř na blízkané zbroji a neodvedy si mě domů k mamince. Místo toho zpívají o tom, že jsou dokonalí pro tajné schůzky v hotelových pokojích, dělání věcí, co se nesmí a noční projíždění autem se stane ženými okny. No a podle všeho je to reakce Harryho Stylese na jeho rozchod s Taylor Swift. Taylor v něm napsala hit Style, no a kluci z One Direction v Perfect odpovídají. Pokud ráda hledáš inspiraci pro své příští rozchodové písničky, baby, jsem pro tebe ten dokonalý. No tak One Right Now, teď už před námi Post Malone and The Weeknd.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Tohle byl Ricky Martin a jeho legendární fotbalová hymna La Copa de la Vida. A tady ta písnička v roce 1998 totálně změnila svět sportovní muziky. Ricky v ní zpívá o tom, že člověk musí bojovat až do samotného konce. No a přesně tohle my teď budeme nakladně potřebovat. Posloucháte Radio Relax, od mikrofonu vás opět zdraví Terka a my pro vás máme bleskové zprávy z hokeje. Na kladenském zimáku totiž v 16 hodin odstartovalo páté kolo extraligy, kde naši Rytíři hostí Olomouc. No a musím říct, že vstup do zápasu nám vůbec nevyšel. Máme odehraných zhruba 20 minut nebo nějakých 10 minut přímé hry z první třetiny a Kladno prohrává 0-1. V čase 6:53 nás totiž zmrazil olomoucký Michal Vitouch, kterému asistoval Jiří Ondrušek. Naši kluci sice v tuhle chvíli prohrávají, ale zápas před chvíličkou začal. Takže pojďme se držet té bojovné nálady, kterou nám dal Ricky Martin, a pojďme si užít další písničky Enrique Iglesias nebo třeba YouTube.
1: Největší hity Relax Radio.

0: Radio.
1: Relax Radio.
2: Tohle byl Larry K. Legacy s Changed in the Sun, no a před námi YouTube Street of Dreams. No a pokud vás zajímá, jak na to mít ty sny v hlavě místo nějakých myšlenek, který tam nechceme, tak zůstaňte s námi, protože my si to řekneme.

YouTube a Street of Dreams. Já jsem slibovala, že si řekneme nějaké typy, jak v noci spát, když nemůžeme spát. A protože od vás na náš WhatsApp 600 6736 736 chodí spoustu zpráv, že noční kolotoč myšlenek znáte moc dobře, mám pro vás další dvě rychlé rady od spánkových odborníků. Ten první trik se jmenuje kognitivní míchání. Když nemůžete zabrat, představte si hlavě nějaké úplně náhodné slovo, třeba kladno. A teď na každé písmeno vymyslete co nejvíc dalších věcí. K, kotva, kladivo a tak dále, L, leporelo a auto. Mozek z těch nesouvisejících slov dostane signál, že se vlastně nic důležitého neděje, přepne se prý do režimu snění a vy usnete. No a druhý trik, paradoxní záměr, lehněte si a poručte si, teď musím za každou cenu zůstat vzhůru. Nechte oči otevřené a zakažte si spát. Tím, že z hlavy shodíte ten stres, že musíte usnout, se prý tělo uvolní a vy vytuhnete. Ani nevíte jak. Před námi další skvělá muzika Smith & Tell, Pixies, Parcel. A teď už Radio Relax s vámi.

0: Relax Radio. Dopravní
1: servis. Máme 16 hodin 32 minut, tak se pojďme podívat na to, jak to vypadá v dopravě. Začneme přímo v Brouně na silnici číslo 118 v Pražské ulici. Srazilo se tam osobní auto s motorkou, na místě už blikají modré majáky všech záchranářů a počítejte s tím, že se tam zdržíte, protože se tam tvoří kolony. Další bouračka, tentokrát osobáku s autobusem, se stala přímo v Praze v ulici Strakonická směrem do centra. Autobus blokuje pruh, takže se to tam začíná solidně štosovat a naberete tam několik minut zpoždění. Pokud jedete kolem Stodulek, tak velký pozor na pražském okruhu, tedy na dálnici D0 na trase z Modletic do Ruzyně. Kousek od exitu 21 směrem na Jinočany stála nabouraná auta a teď tam řidiči v kolonách popojíždějí se zpožděním kolem 10 minut. Navíc na 16. kilometru stejného okruhu dělníci Jeřábem usazují mostní nosníky. Provoz jede jen v jednom pruhu a zácpa se tam táhne dál. No a pro ty, co jedou z Kladenska na druhou směru, směr východ u Čelákovic na silnici 10162 se srazilo auto s motorkou. Záchranáři jsou na cestě a místo začíná být velmi obtížně průjezdné. Zůstaňte s relaxem dál, před námi je Glockenberg, Norma Jean Martin.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: Dospíval nám Durskýma, Kaigo a Person James. Na Radio Relax máme přesně 16 hodin 43 minut. Za chviličku 44 od mikrofonu vás nedělní siestě zdraví Terka. No a aktuálně máme po první třetině hokeje na kladenském zimáku. Pro naše rytíře to zatím žádná velká hitparáda není. Solomoucí prohráváme 0-1, ale věšíme hlavy? Ani náhodou, pojďme si tu pauzu mezi hokejovými třetinami radši pořádně osladit poctivou muzikou. No i když s tím slazením to nakonec možná nebude takové úplně horké, do éteru právě teď míří australská střela Gabriela Chill Me a její mega hit Sweet About Me. Gabriela tuhle písničku naspívala, když bylo pouhých 16 let a i když ten song se jmenuje v překladu Něco sladkého na mě, zpěvačka hned v refrénu přiznává, že na ní vlastně vůbec nic sladkého není. Zkrátka, drsná holka, která si ráda zahrává, nebere si servítky. Navíc si tehda spousty lidí myslela, že tenhle song zpívá Amy Winehouse. Tak schválně, jestli ten chraplák poznáte taky. Jdeme na to, Radio Relax.
1: Hity milénia na Radio Relax.

0: Relax Radio.
1: Dospívala nám Kylie Minogue svoje In Your Eyes a před námi je Sabrina Carpenter se svým Tears. No, oboje se týká očí a mě to tak jako připomnělo, že vlastně teď internetem koluje takový hit, který prý není vůbec blbost. Je to hit na to, jak usnout, nebo takový tip, takže v noci, když nemůžeme zabrat, máme na 60 vteřin v kuse uvolnit a začít strašně rychle mrkat očima jako o závod a tím prý uděláme dvě věci najednou. 100% zaměstnáme mozek a okamžitě přestaneme řešit pracovní úkoly, no a bude se nám chtít spát, protože unavíme svoje oční svaly. Tak pojďme na to, Sabrina Carpenter.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous-vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
1: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: To byl Lopita Radeček a Mária Čírová, se kterými jsme se vloupali až do 17. hodiny a jedné minutky.
1: Relax Radio.
0: Já doufám, že si užíváte tenhle parádní prodloužený víkend, protože počasí nám vyloženě přeje. Doznívá nám nádherný teplý sluneční den. Večer bude úplně jasný, ale chladnější. Teploty spadnou na 10 až 7 stupňů a ojediněle se začnou tvořit také mlhy. Zítřejší den, svatováclavský pondělí, bude v podstatě stejně krásný jako ten dnešní. Očekáváme jasno, slunečno a odpoledne naměříme parádních 21 až 24 stupňů Celsia. Posloucháte nedělní siestu s Terkou a my máme poslední společnou hodinku, kdy si povídáme o tom, jak na noční nespavost, když se vám hlavou honí zrovna třeba něco, co tam nechcete, nebo také o tom, jak si užíváte neděli, když v pondělí nemusíte do práce. Před hodinou navíc začal hokejový zápas kladenských rytířů s Olomoucí, aktuálně jsme ve druhé třetině a sledujeme pro vás vývoj zápasu. Kladno zatím prohrává 0-1. No a já se vás ptám tedy, jak trávíte dnešní den, svou neděli, když nemusíte zítra do práce. Svoje zprávy na WhatsApp nebo SMS-kou můžete psát k nám do studia na číslo 606-736-736. Zůstaňte s relaxem, protože nás následující hodince čeká ještě nálož parádní hudby. Třeba hezké ráno, které nám popřeje Slavíček.
2: Udělám si hezký den, plný maličkostí, sladší čaj, ale před ním se pospím, nejsem najpopí, to je rozdíl, dospívám a vidím jiný odstín.
0: Nevím jak vás, ale mě tohle fakt hodně baví, tak se na to těším a pojďme teď na Dominika Fajka, White Case.
1: Relax Radio. Tereza Bělohradská. Tereza Bělohradská. Relax. Relax Radio.

Posloucháte Radio Relax, tohle byl Sebastián a jeho Barcelona, novinka v naší relaxádě. Pro ní můžete hlasovat na www.radio-relax.cz. Zatím je to opravdu čerstvá novinka, takže se nedrží ani jeden týden, ale věřím tomu, že tahle písnička poleze někam nahoru. Nevím teda, jestli Sebastián má rád Barcelonu jako město, nebo jestli třeba fandí fotbalové Barceloně, každopádně asi tu holku má fakt rád. Tak pojďte se podívat na naše sítě a hned potom Youngblood Tissues.

0: Zaspíval nám Slavíček, takový maskovaný zpěvák, o kterém vlastně nikdo pořádně neví, kdo to je a kolik let mu je. Zaspíval nám svůj pohodový kousek, hezký ráno. Mě tohle to fakt baví, zpívá nebo tvrdí, že už dospěl, že má svůj klid, pije sladší čaj a velké divoké party už vlastně ho tolik neberou. No ale já si myslím, že i k takový neděli může patřit prostě party písnička. A to třeba proto, že nás to tak jako rozhejbe, když potřebujeme nějakou tu energii, třeba na úklid, nebo na vaření, nebo sedíme jen tak v autě a chceme si prostě tak jako že zaskotačit v té sedačce, tak taky takováhle písnička prostě může být fajn. No a před námi je Big Fun, Blame It on the Boogie, tak pojďme do toho, pojďme se trošku zavrtět spolu.
1: Relax, největší hity

0: To byl Eminem a jeho Houdini. Na kladenském zimáku probíhá druhá třetina hokejového zápasu Kladna Solomoucí, které se tedy nevyvíjí příliš dobře pro Kladeňáky, a Houdini a nějaké jeho kouzlo by se nám teď rozhodně šiklo. Kladno aktuálně prohrává 0-2, k prvnímu gólu z úvodu zápasu totiž ve 32. minutě přidal druhou trefu hostující Karel Plášek. Kladnu zatím nepomohly zatím ani 4 přesilovky, nebo na trestné lovici už seděli 3 naši hráči. Pokud jste právě teď na silnicích, za chviličku nás čeká dopravní zpravodajství, no a teď už Monkey Business. Music for all nations.
1: Nejlepší rád.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Máme téměř jednu minutku po 17. hodině a 30. minutě a jsme tady s dopravními informacemi. Pokud míříte do Prahy na Evropskou ulici, tak z Bystřete píše nám Pepa, že směrem do centra se tam začíná tvořit nepříjemná kolona a naberete tam zpoždění kolem 5 minut. Mnohem horší situace ale tradičně na Pražském okruhu, tedy na dálnici D0 na trase z Modletic do Ruzyně. Dnes je to takový dost jako náročný. Kolem 16. kilometru na Lohkově se kvůli usazování mostních nosníků a zúžení do jednoho pruhu tvoří obří zácpy. U Lohkova momentálně postojíte 11 minut, na dalších úsecích okruhu chytnete dalších 9 minut zpoždění, takže pokud můžete, okruh je lepší asi úplně obět. Komplikace máme také na Pečném konci Prahy, v Klumecké ulici na Černém mostě, v levém jízdním pruhu tam stojí nepojízdné porouchané auto, takže tam začaly taky tvořit nějaké ty kolony a naberete tam solidní zdržení. No a nakonec jedna vážnější zpráva z regionu pro ty, co jedou z Příbramska na silnici číslo 114 u Dobříše. Tam se srazilo osobní auto s motorkou, na místě zasahují všechny záchranné složky a kvůli vyšetřování tam počítejte s velkým zdržením. Teď už před námi další muzika, Rocket Leroy, Justin Bieber, Stay, a nebo třeba 5 Seconds of Summer and Easier.

0: Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: To byl Mika, jeho Modern Times, který zpívá o tom, že naše moderní doba strašně rychle mění a má vlastně pravdu. Vezměte si, jak se třeba změnil takový prodloužený víkend. Dneska v moderních časech je ta rozmanitost úplně někde jinde, než to bylo za socialismu, kdy lidé v pátek odjeli na chaty, na chalupy, okopávali záhony a své pomocí stavili třeba pergoly. Mladá generace sází hlavně na zážitky, wellness, výlety do přírody nebo třeba městskou turistiku. Ale co je fascinující, tak podle výzkumů se to tradiční chataření vůbec nevytratilo. Mladí lidé taky na těch chatách tráví raději čas, ale nechtějí tam úplně dřít a raději si ugrilují maso nebo hodí třeba mobil někam do trávy. A co vy, jak jste na tom dneska? Zůstaňte s relaxem a pište nám na číslo 606 736 736.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax rádio.

0: Lipa featuring Da Baby Levitating právě teď v 17 hodin 51 minut na rádiu Relax. Já se vás dnes tohle, jak trávíte prodloužený víkend a píše mi třeba Vítek, jeli jsme na chatu s kámošem a trochu zakalit a poslouchat Relax, nám přišlo v celku vhod. Tak zdravím celou partu, doufám, že tam ladíte dobře formu. Saša Skladná, ta na to šla trošku jinak, včera musela prý makat ve fitku, tak dneska a zítra má konečně takový normální víkend. No a pak je tu Jana, ta šla na to strategicky, zala si prý volno na úterý až pátek příští týden, takže má prý klid na víkendový a podzimní úklid. Jani, tak tedy tomu říkám plány, já teda nevím, jestli bych to dala, jestli to je opravdu dovolená, ale věřím, že s rádiem to půjde úplně samo. Před námi je Lady Gaga, její Paparazzi, pojďme na to.
1: Relax. Relax Radio.

0: Autobond otevírá nový autobazar na Kladně. U nás auto prodáš a prověřené koupíš. Protiúčet je samozřejmostí. Pomůžeme při výběru a financování. Jsme zkušená firma a víme, jak na to. Autobond, Unhošská Kladno. Autobazar s prověřenými auty a garancí silné značky.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.

0: S Harry Stylesem jsme dospívali až do 18. hodiny a jedné minutky k tomu.
1: Relax Radio.
0: Já doufám, že si užíváte parádní prodloužený víkend, protože počasí nám vyloženě přeje. Doznívám nám nádherný, teplý, slunečný den. Večer bude jasný, ale chladnější. Teploty spadnou na 10 až 7 stupňů Celsia a ojediněle se začnou tvořit mlhy. Zítřejší svatováclavský den bude v podstatě stejně krásný jako ten dnešní. Očekáváme jasno, slunečno a odpoledne naměříme parádních 21 až 24 stupňů Celsia. Poslouchali jste mou tříhodinovku nedělní siestu s Terkou a my jsme si dnes povídali mimo jiné o tom, jak na noční nespavost, když se vám hlavou honí zrovna třeba něco, co tam nechcete, tak mám na závěr svého moderátorského bloku poslední tip. Je to takový trik, kterému psychologové říkají metoda 478. Takové přírodní sedativum pro náš nervový systém, které dokáže tělo uspat do 60 vteřin. Funguje to matematicky přesné dýchání. Na 4 vteřiny se nosem hluboce nadechneme, na 7 vteřin úplně zadržíme dech a na 8 vteřin pomalu plynule vydechujeme ústy. Takhle by to mělo být pořád do kolečka. No a mělo by se nám podařit určitě usnout. Mimochodem, tady ty dechové cvičení jsou dobrý třeba i na nějaký úzkosti, takže když by ne na spaní, tak nám to pomůže se trošičku sklidnit. Také jsme dnes společně sledovali hokejový zápas Kladenských Rytířů s Olomoucí. Aktuálně jsme na začátku třetí třetiny a Olomouc vede 2-0. Zůstaňte s relaxem, protože vás v následujících hodinách čeká nálož parádní muziky, i když já už tady nebudu. Na co se můžete těšit třeba po té 18. hodině, Pavel Celta, jeho Skvělej den.
2: Dneska mám tak skvělej den, díky za to, že tu jsem, režírujem si svůj sen, souhra se svým příběhem.
0: Já taky děkuju za to, že jsem tady mohla být, byl to opravdu skvělý den, co se týče počasí, ale i tý náplně toho krásného dne. Na co se můžete těšit dál, jsou 80 v 8 a 90 v 9, tak zůstaňte s relaxem a ahoj!
1: Relax Radio. Tereza Bělohradská. Tereza Bělohradská. Relax. Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Mlačková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
3: 80 v 8 na relaxu.

osmdesátky na relaxu. Osmdesátky každou neděli mezi 8 a 9.

devadesátky v 9 na Relaxu. 90. léta na Relaxu.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

tu rájem. Falešný životy za nízký nájem. Máš zájem? Řeknu ti, jak se v tom vozit, když je polopozy, zaujmem pozy. Někdo tvoří a někdo se tváří. A když se tváříš dost, vyděláš si na klidný stází. Tak přestaň bulit a zasadni s náma tabuli. Celý život

0: dost.
1: Relax Radio. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax. If you ask a stupid question.

0: Události a výročí pro dnešní den. Dnes je 28. září. Tento den roku 1924 se narodil slavný italský herec Marcello Mastroianni. Zemřel 19. prosince 1996. Jeho slavná kolegyně, francouzská herečka Brigitte Bardot, někdejší sex symbol, dnes hlavně bojovnice za práva zvířat, přišla na svět roku 1934. Ročník 1960 je americká zpěvačka Jennifer Rush. V roce 1931 se ve Zlíně narodil český herec Jan Libíček.
1: Jsi taky nešel třeba telefonu.
0: Zemřel roku 1974.
1: No, mám může být taky pěkná svině,
0: ne? To v Kolíně přišel na svět roku 1944 český politik Miloš Zeman. Roku 1938 se narodil americký soulový zpěvák Ben E. King. Stal se rok 935, když zemřel český kníže Václav I. Roku 1292 tento den zemřela také královna Eliška Přemyslovna. A roku 1991 odešel ze světa ve věku 65 let jeden z nejdůležitějších muzikantů 20. století, Miles Davis. Roku 1924 se narodil český herec Otakar Brousek. O 7 let později byla v Praze Troji otevřena zoologická zahrada. Ročník 1968 je finský závodník Mika Häkkinen, dvojnásobný mistr světa Formule 1. 4 roky po něm se narodila držitelka hereckého Oscara, Američanka Gwyneth Paltrow.
2: Relax Radio. Relax. Relax Radio.

0: me.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5

0: lásky k rádiu Relax vás zdraví Filip
1: a Martin,
0: kapela From.
2: Relax. Relax Radio.
3: Relax Radio.